kombat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, laskat, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako.

je jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, láska, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako.

sa o mňa a bude ti dobré. Svet bude krásny a nebo modré. A opri sa o mňa a zabudneš na to.